0: Luhanské a dosvědčí o tom, že otázka Moravy je živá především.
1: Hey yo, check it out. This is Beatty Sailor. You're listening to Radio Lars Zach. I'm here, catch a van set point wheat.